www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek. Follow me to a point of no return.

www.radiomb.cz. Noc plná 90.

0: odmeny přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Kde končí signál? My

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: život smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: srdce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře. Tančí.

0: 27. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rockfestival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Fenny, Checkmate, Syndrom, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rockfestival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Té hodině a to znamená, že na rádiu MB je čas na dopolední rozjezd. Ze všeho nejdříve popřejeme otakarům k dnešnímu svátku všechno nejlepší, pánové. Máme také Světový den jezer. Právě k jezeru dnes někam rozhodně můžete, protože má být krásně a zítra také. No a co nás čeká v dnešním dopoledním rozjezdu, kromě skvělé muziky? Hodně se budeme bavit o fotbale a také o tenise. No a budu pro vás mít i několik aktualit, nejen z Mladoboleslavska, ale i ze světa a také samozřejmě kulturních pozvánek. Tak buďte s námi, ať se vám příjemně poslouchá.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

Skvělá zpráva, velký úspěch. Čeští tenisté Karolína Muchová a Jakub Menšík potvrdili skvělou formu z letošní sezony. Společnými silami získali svůj první grandslamový titul, když na US Open ovládli smíšenou čtyřhru. Ve finále porazili Belindu Benčičovou a Flávia Koboliho 6-3, 1-6 a 10-6. Byl to velký boj. My velmi gratulujeme. Duel proti nasazeným čtyřkám vyhráli naši za hodinu a 13 minut a získali také prémii v hodnotě $1 milionu. A to se vyplatí. Radio MB. Radio MB.

0: Magna!
1: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
0: Magna!
1: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
0: Magna!
1: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
0: Magna!
1: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
0: Magna!
1: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Hezké dopoledne, jak už jsem říkal, dnes to bude v dopoledním rozjezdu také hodně i o sportu. Mimo jiné si povíme o tom, že ve střehu je policie, protože v Česku dnes bude hned několik fotbalových táborů. Také se nám bude večer losovat Liga mistrů, k tomu všemu se ještě dostaneme. Ale teď se pojďme podívat na druhé kolo MOL Cupu, které se hrálo včera. A do boje šla také Mladá Boleslav. Žádné překvapení nedopustila a na hřišti Meteoru Praha vyhrála jasně 4-0. Benátky nad Jizerou naopak v MOL Cupu končí, když prohráli s Neratovicemi, Biškovicemi. Tento zápas skončil 1-1, ale na penalty 4-5. Třeba taková Karviná, ta se trápí i v poháru, prohrála na hřišti FK Kozlovice a po penaltách je vyřazena.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Posloucháte Rádio MB, no a přátelé, v Česku nám hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Varuje před tím policie. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů ze zahraničí. Pohyb fanouškovských skupin od včerejška monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes Česko projíždějí fandové z Chorvatska. Jak je to možné? No, Viktoria Plzeň se utká s Crvenou zvezdou Bělehrad, Jablonec hraje proti Glasgow Rangers a Hradec Králové vyzve Panathinaikos Athény. No a chorvačtí fandové pak míří do Polska na souboj mezi Rakovem a Hajdukem Split. No, co si budeme, někde může být hodně veselo.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Bylo 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Sportovní den města Kosmonosy se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna ve sportovním areálu SK Kosmonosy. Těšte se na fotbalový turnaj, vystoupení mažoretek, hasiče, biatlon a další doprovodný a sportovní program. Začínat se bude v 16 hodin.
1: Rádio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: našeho regionu.
1: Sedím a zírám potupně do zdi, už dávno nejsem večírků král. Tep mýho srdce někdy se zpozdí, mám prostě všechno, čemu dřív.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Pěkné dopoledne, nejen kulturní pozvánky vám přinášíme pravidelně, ale máme pro vás také sportovní pozvánky. V Mladé Boleslavi se aktuálně hraje Ško Energo Cup, což je florbalový turnaj. Mladá Boleslav včera na úvod přehrála Spartu 9-6. Také dnes se v městské sportovní hale u Kauflandu bude hrát jeden zápas, začne v 18.30, no a Sparta vyzve florbal Kénitz Bern. Mladá Boleslav ta půjde do boje zase zítra večer, tentokrát v 6:30 vyzve Linköping Innebandy.
3: Radio MB. Rytmu.

0: Posloucháte Rádio MB, co třeba vyrazit do kina. Můžeme se v rychlosti podívat, co tam dávají, můžete zavítat na postapokalyptickou novinku, vzhlížet ke hvězdám hollywoodského velikána Ridleyho Scotta. V nabídce je i válečné dokudrama Osamělý vlk, thriller Vzpoura nebo dobová romance Nedosažitelná láska. Obnovenou premiéru mají přátelé Harry Potter a Kámen mudrců, nebo akční snímek Terminátor 2 Den zúčtování. Já třeba, když jsem viděl, že dávají Harryho Pottera, tak jsem si říkal, bože, proč? Vždyť už jsme to všichni viděli, proč bychom na to chodili do kina? No a věřte, že je o to obrovský zájem a vypadá to, že já půjdu také.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

12 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: Hradce Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Počítává Tokyo FM. Watashi Akashi.
2: We are

Léto nám ještě rozhodně nedalo zbohem, Česko čeká teplý závěr týdne, i když meteorologové už zároveň upozorňují, že v pátek mohou přijít silné bouřky. Takže dnešní rada zní, užívejte tepla, ale pokud máte venku něco, co by vám vítr mohl odnést, možná to raději přidělejte. Protože víte jak, není nic horšího, než ráno hledat na zahradě trampolínu a zjistit, že soused jí má zaparkovanou na střeše. Na to dnešní počasí se podíváme už za malou chvíli. Rádio

0: chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Je tady další letní den a počasí dnes bude velmi příjemné. Skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Ideální příležitost někam vyrazit.
2: Radio MB.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

Pokračuje dopolední rozjezd, tak už dnes večer se bude losovat fotbalová Liga mistrů. Soupeře se tedy dozví i pražská Slavia. Těžká kombinace může třeba vypadat tak, že slávisté narazí na Paris Saint-Germain, Bayern Mnichov, Manchester United, AS Řím, Neapol, Lipsko. Pak jsou tam i schůdnější soupeři, ale já myslím, že si příliš vybírat nelze. Losovat se bude v 18 hodin, no a první zápasy se budou hrát v úterý 8. září. Tak co, dostane Slavia třeba za seba Barcelonu anebo Real Madrid s José Mourinhem? Uvidíme dnes večer. Radio MB.

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

Hezké dopoledne, já myslím, že dnes by to šlo, ale nejen dnes, i zítra a můžete vyrazit na Mladoboleslavské koupaliště. Má být vážně hezky. Potom se nám počasí zase zkazí a budeme muset spíše do krytého bazénu. Ovšem, pamatujte na to, že bazén na Štěpánce právě v Bolce čeká pravidelná technologická odstávka. Znamená to, že celý areál bude uzavřen od pondělí 31. srpna do neděle 6. září. Wellness část se kvůli nutným stavebním pracím uzavřela už o týden. Den dříve. Vracíme se k muzice, přeju vám pohodový čtvrteční den. Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Je tady další letní den a počasí dnes bude velmi příjemné. Skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Ideální příležitost někam vyrazit.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a Konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města. Města kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB.
6: Posloucháš správně.

0: kraje. Díky moc.
1: Bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
1: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: kde končí signál, my začínáme.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěž týmů ve vaření kocíkového guláše na trojnožce se uskuteční 5. září v Benátkách nad Jizerou. Organizátorem je sbor dobrovolných hasičů Benátky. Přihlášky můžete zasílat nejpozději do 30. srpna na e-mail sdhbenatky@outlook.cz. Akce se bude konat u motokrosové trati Kbel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB. Kde končí signál? My

Takzvaný aháči dozněli čtvrteční odpoledne na Rádiu MB, za námi 14. hodina, no a před námi tradičně náš odpolední úlet. 27. srpen, jsme téměř na konci dalšího měsíce, no a tento den nám přinese mimo jiné taky konečně zpátky trochu toho slunce, no a zítra by se nám mělo ještě trošku oteplit. Zítřejší teploty se budou pohybovat až okolo 30, takže vyhlídky jsou dobrý. Vyhlídku už máme taky na pátek a na víkend, takže já myslím, že všechno i tady je zalitý sluncem. 27. srpen je taky den jen tak, což chápu prostě tak, že dneska byste měli být tak jako v klidu, prostě byste měli tak nějak tím životem plynout. No a k tomu samozřejmě se nám hodí muzika, kterou já vám tu budu až do 16. hodiny servírovat. Moje jméno je Luky, no a jména těch, co tu s námi budou, jsou Leony, Rybičky 48, Baltimora nebo Feel the Emotion. Bude toho samozřejmě mnohem víc, takže buďte s námi, hoďte se do pohody a užívejte si dnešní den prostě jen tak s Rádiem MB. Jdeme na to!

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
4: Je 10 hodin

Kamarádi, možná si vzpomínáte, že před časem jsem tady byl nadšenej z jednoho skvělýho vynálezu. Za mě je to vynález tisíciletí. My si ho pojďme připomenout, protože právě už teď si ho můžete koupit. Společnost Yueban představila totiž robota, který se jmenuje Xioban. Jedná se

0: sám přijede, když ho potřebujete. Stačí ho přivolat nějakým hlasovým povelem nebo ovladačem a díky technologiím jako lidar a ultrazvukovým senzorům se sám dostane až přímo k vám. Pohybuje se podobně asi jako váš robotický vysavač. Takže pokud si dáte nějaký to pivko navíc a v noci vás to probudí, nemusíte přes celý barák nebo přes celý byt na toaletu, prostě a jednoduše si ji přivoláte až k sobě. Kamarádi, tohle je geniální, tohle mě prostě nadchlo. No a potom po použití se robot automaticky vrátí do svý dokovací stanice, tam se vyprázdní, vydezinfikuje, doplní čistou vodou a dobije. No a je připravený na vaše další dobrodružství. V Číně stojí přibližně 29 tisíc juanů, tedy zhruba 87 tisíc korun. No tak jdu mrknout na Temu, jestli se tam dá sehnat. A pak vám řeknu.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Před chvilkou jsme se tady bavili o jednom vynálezu, který mě totálně natchnul. Byla to mobilní toaleta, která za váma prostě přijede až k posteli nebo ke křeslu. No a hned na to na mě vyběhl další skvělý vynález a tentokrát se to týká jídla. Jestli jste tedy fanoušci bizarních fast foodových kombinací, tak dobře poslouchejte. Nedávno představilo Oreo sušenky s příchutí smaženého kuřete, to by mě hodně zajímalo. No a nově právě KFCčko a Oreo spojili svoje síly a vytvořili zajímavý burger. Základ u něj tvoří smažený kuřecí řízek a salát, na kterým je vrstva hnědý bramborový kaše posypaná rozdrcenými Oreo sušenkami. To celý je potom nacpaný mezi dvě Oreo housky. Mám tady před sebou obrázek a vypadá to teda skvěle. Vůbec nedokážu odhadnout, jak by tohleto mohlo chutnat, ale já bych do toho rozhodně šel. No tak uvidíme, jestli se třeba i v českém KFCčku neobjeví tenhle ten Oreo kuřecí burger. Šli byste do toho taky, nebo se vám právě teď udělalo nevolno? Ale hele, Oreo sušenky jsou skvělý, smažený kuře z KFC taky. Tak co? Každopádně na našem menu už je teď další hudba a pro vás už letí Intermission All Together Now. Jdeme na to. Jste s Odpoledním úletem a jste s Rádiem MB.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: 15. Já vás ještě jednou od mikrofonu Rádia MB vítám, pokud jste tady třeba noví, pokud jste si nás neladili až teď, s vámi je ještě do 16. odpolední úlet, ať jste v obraze. Přátelé, kdo máte rádi hokej, tak už brzy nám startuje naše nová extraligová sezóna, no ale my už se určitě taky kromě toho těšíme na další mistrovství světa právě v ledním hokeji, no a to se přesunuje už příští rok do našeho sousedního Německa. No a tam už znají svého maskota. Fanoušky, týmy i dobrovolníky bude turnajem provázet Tekl, což je sebevědomý a trochu drzej jezevčík. Organizátoři tím chtějí odkázat na jednu z nejtypičtějších německých psích ras, no a zároveň chtějí taky maskota, který bude působit přátelsky, zvídavě a výrazně. Tekl má symbolizovat odvahu, inteligenci, tvrdohlavost i lovecký instinkt. No, tak proč ne? Když je zevčík, tak je zevčík. No doufejme, že v příštím roce se našemu českému týmu povede o něco lépe než v tom letošním. Příští šampionát se odehraje v Mannheimu a v Düsseldorfu. Takže určitě budeme fandit, určitě se budeme těšit, anebo tedy těšíme se, ale já myslím, že teď se budeme soustředit na naše mladoboleslavský bruslaře a na nadcházející extraligovou sezónu. No a samozřejmě na našeho maskota MBK. Tak připravte šály, připravte drezy a už za pár týdnů jdeme na to. Teď už jdeme do další muziky a já posílám Fun Factory All For You. Hezký den.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: internet jako nejvíc vyhledávaná osoba nebo jako nejvíc vyhledávaný interpret na internetu. Za tímhle obrovským zájmem stojí především úspěch životopisného filmu Michael, který přivedl Jacksonovu hudbu i příběh k nové generaci fanoušků. No a my bychom se měli dočkat i druhého dílu tohoto filmu o Michaelu Jacksonovi, protože pokud jste to viděli, tak víte, že to skončilo tak jako otevřeně a že rozhodně se ve filmu neprobralo zdaleka všechno z jeho zajímavé hudební kariéry i z jeho zajímavého života. Pokračování tohoto filmu o Michaelu Jacksonovi by mělo otevřít právě i jednu z nejkontroverznějších kapitol jeho života. Jeho synovec Jeffrey Jackson, který krále popu stvárnil v prvním filmu, uvedl, že druhý díl nabídne víc prostoru právě obviněním ze sexuálního zneužívání dětí, kterým Jackson čelil. No tak já jsem rozhodně z tohohle filmu byl nadšenej a už se těším na pokračování. Tak doufám, že jim to nebude dlouho trvat a že už brzy se právě druhého dílu dočkáme. A teď už se dočkáme další muziky Vacation a Dirty Heads.
1: Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

abecedu jsme si procvičili s DJ House Cat, no a abecedu už budou za pár dní procvičovat taky všechny děti, protože už v úterý 1. září se vrací do školních lavic. No tak děti, myslím, už jsou touhletou dobou v lehký panice, no a rodiče, tak ty pomalu, ale jistě oslavujou. Každopádně 2 měsíce prázdnin jsou téměř za náma, tedy za nima, za dětma, a za námi už je taky v tuhle chvíli náš odpolední úlet. 16. hodina se blíží, s ní taky Roman, a vy si užívejte dál poslech Rádia MB. Na rozloučenou Imperio Wings of Love. Já jsem Luky, my jsme Rádio MB, no a vy jste skvělí, že jste s námi. Zítra, ahoj! Rádio MB. Rytm.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memorial Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Rádia MB je 27. srpna, svátek dnes slaví Otakarové, takže všechno nejlepší. A dnešek patří taky jednomu poměrně neobvyklému tématu, Mezinárodnímu dni bez make-upu, který se připomíná jako příležitost dát na chvíli kosmetice volno, no a připomenout si, že nemusíme být pořád dokonale upraveni. Takže pokud jste dnes ráno vstali, podívali jste se do zrcadla a řekli si, dneska to zvládnu jen tak bez toho, máte vlastně svátek na své straně. A jestli jste se naopak upravili, vůbec nevadí, nikdo vám make-up kontrolovat nebude. Minimálně doufám, je čtvrtek, víkend už je opravdu blízko, takže si teď udělejte pohodlí a nechte čtvrteční podvečer plynout s muzikou a společností Rádia MB. Krásný den.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: čtvrtek 27. pokračuje, ladíte Rádio MB a teď pro vás mám jednu věc, která může změnit naše chování na veřejnosti. Začínají se rozšiřovat brýle s miniaturní kamerou, která je zabudovaná přímo v obroučkách. Na první pohled vypadají jako obyčejné brýle, ale jejich majitel může fotografovat nebo natáčet bez toho, aby vytáhl telefon. No a právě to vyvolává otázku, kterou jsme ještě před pár lety vůbec nemuseli řešit. Když vedle vás stojí člověk s telefonem, většinou víte, že musí natáčet. No a když má kameru přímo v brýlích, jak vlastně poznáte, jestli se na vás dívá nebo vás právě nahrává? No, technologie jdou mílovými kroky dopředu. Za malou chvíli vám řeknu třeba, jak ovládat hmyz. Hezký den.
1: Rádio MB. Kde končí signál? Hmyz.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: čtvrtek 27. srpna, tady je Rádio MB, no a my jdeme dále. Teď tam pro vás jeden nádherný příklad lidské vynalézavosti. Vědci pracují s drobnými elektronickými zařízeními, která dokážou ovládat živý hmyz, konkrétně šváby. Na jejich tělo umístí malou elektroniku a pomocí ní mohou částečně řídit jejich pohyb. Ptáte se proč? No, jednou by mohli pomáhat třeba při hledání lidí v troskách, protože se dostanou tam, kde se robot jen těžko protáhne. No a já na tom miluju jednu věc. Když jsme chtěli roboty pro záchranáři, nestačilo nám postavit roboty. My jsme nakonec vzali švába a řekli mu, odteď pracuješ pro nás. Užívejte zbytku čtvrtka, těším se na vás opět zítra po 17. hodině.
1: Rádio MB.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: stanice Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: spell. Welcome to paradise.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz. Radio M.

snů po čase zhaslo. To jak život zrychlil z nuly na stůl.

sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert s

0: Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. But I'd been forgotten, I'd been married long.

0: otázka?
1: Co je otázka? Láska tak kvete, když někde postel praská. Můžu říct, klidně tady a hned, holky jsou všude. Jsou jich plný ulice i internet. Prej není možný všechny ženský světa mít, ale kdo říká, že se o to nesmíš ani pokusit. Svět patří tomu, kdo hraje poker s osudem. Tohle je život a nic víc už nikdy nebude.

0: Pravidelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 29. srpna vás čeká na Putně koncert legendárních Kamarádů táborových ohňů, tedy KTO. V neděli proběhne od 15 hodin poslední letní den s pohádkou pro všechny hodné děti od nezávislého divadla.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

Rádio MB. Určujeme rytmus v bolce.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Špatný signál?
1: My jsme všude. Rádio MB.